Outdoor baba Ježi baba obletěla zem. Zasekla sa v Bratislave, bol tam traffic jam. Ona má však iné chute, dala by si Hany do čajíka lipového s dvoma zákuskami.

Ráno se mláděnic zobudí a nájde pod oknom ker s velikou červenou růžou. Ty budeš pod tým krom unavený ležať, slávý můj. Na smrť unavený.

Růža! Červená růža! Rýchlo ji otrhněm. Mám růžu. Dnes večer je ten velký ples a já ji přinesím červenou růžu. Velkou červenou růžu.

Růža, červená růža, rýchlo ju otrhnem. Mám růžu, krajší, červenší jako tá prvá. A já ju prinesím jej, istotně sa poteší. Červenej růži, velkej, velkej červenej růži.

0: Filipe.
1: Jo.
0: Tak to je óda na můj mlýn, ale není to úplně ostrý, tak to třeba ostrou elektrickou kytaru. No, to taky není moc ostrý.
2: Hele, co třeba nože?
0: No.
2: Jo.
0: Filipe, bolí to?
2: Bolí.
0: A jsi dobrý?

Ty mlsoune jeden, dáš ten meč zpátky na místo? No proto, lidičky, ale teď budeme potřebovat vaši pomoc. Trošku se nám pohádka zasekla a my můžeme roztočit klikou. Je někdo mezi vámi, kdo by se roztáčení chtěl účastnit dobrovolně? No výborně. No pojď k nám, švarní jinochu. Tady to prostrč. A toč. A toč a toč a nepřestávej, dokud to nenahodíme. Výborně. Potlesk pro dobrovolníka. Jen ten, kdo má klik.

0: Díry kroutí si knihy hry, ocasem mrská na stranu. Do díry si čí hrozby kočičí potvory, já vás dostanu. Dostanu.
1: Rádio Junior.
2: Rádio, ktoré ma baví.
3: Breptík, kedy si bol naposledy von, na čerstvom vzduchu?
4: A na čo by som tam chodil? Veď mne je tu dobre. A

Ráno se mláděnic zobudí a nájde pod oknom ker s velikou červenou růžou. Ty budeš pod tým krom unavený ležať, slávý můj. Na smrť unavený.

Růža, červená růža, rýchlo ju otrhnem. Mám růžu, krajší, červenší jako ta prvá. A já ju prinesím jej, istotně se poteší. Červenej růži, velkej, velkej červenej růži.

Ona Lenka není žádná manekýna nebo hvězda z kina. Ona je úplně jiná. Není to žádná kočka. Je to myš. Ale když je myš zajímavá,

když seš čahou, můžeš hrát basket, nebo se z výšky jen tak dívat na svět, s žirafama se bavit nahned, ale hudba je pro všechny. Když seš chytrej, můžeš hrát šachy,

0: Milujem umenie.
1: Veličenstvo, ešte je tu rúža.
0: No áno, áno, rúža. Taká je utešená, červená. Fantasticky vonia. Prihoňajte aj vy, milé dámy. No tak, nestojte tu a zavolajte princeznu.

Ráno se mládenec zobudí a nájde pod oknom ker s velikou červenou růžou. Ty budeš pod tým krom unavený ležať, slávy můj. Na smrť unavený.

růža, červená růža, rýchlo ji otrněm. Mám růžu. Dnes večer je ten velký ples a já ji přinesím červenou růžu, velkou červenou růžu.

Růža, červená růža, rýchlo ju otrhnem. Mám růžu, krajší, červenší jako tá prvá. A já ju prinesím jej, istotně sa poteší. Červenej růži, velkej, velkej červenej růži.

cestou musím jít. Cestou musím jíst. Prečo ma svet takto trestá? Och, ťažká je moja cesta.

0: jste tu správně. Jak se jmenujete?
1: Jmenuju se Kutě.
0: Aha, tak to chápu, že to chcete změnit. Jak by se vám líbilo jméno? Mám tady třeba Alfery.
1: Ne, to nechci.
0: Tak jméno Veselý.
1: Ne, to taky nechci, já jsem dost smutnej.
0: S tím jménem to chápu. No a co, Vrána?
1: Ne, to taky nechci, to by se mi smáli.
0: Aha, tak si vybíráte. No tak tady Mačuda.
1: Je, to se mně líbí, to je takový jako japonský.
0: Tak jestliže máte slabost pro japonská jména, tak tu mám speciální jméno Toho.
1: Jo, já se chci jmenovat Toho, to se mi líbí moc.
0: Říkali labutě, kašleme na kutě, praštíme do toho.
2: Rádio Junior. Rádio, s kterým spoznávám svět.